teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíří.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuly ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Světové sklářské umění se vrací domů. Liberecký kraj přestěhoval unikátní kolekci IGS do nového boru. Jde o jedinečný soubor asi 1500 skleněných uměleckých děl vytvořených během mezinárodních sklářských sympózií v novém boru. Kraj kolekci loni za 20,5 milionu odkoupil a teď ji zapůjčí novému boru. Tam bude zpřístupněna veřejnosti ve sklářském muzeu. Na severu Čech bude dneska slunečno a tropické teploty. Bude převážně jasno, jen odpoledne se v okolí hor může tvořit mírná oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
6: Stal si. Dokázal jsi to.
7: Jako šampion.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
8: Snídaně šampionů.
7: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
9: Ahoj.
7: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
9: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
7: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
10: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem byl v pohodě.
7: Takže to je hodinkama.
10: Je to
7: no,
10: tak.
7: Jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme. Tak krásné ráno všem.
1: Hit Radio Kontakt.

0: si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 Zitrádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám té mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, a na druhou stranu ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně,
2: oni mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady, nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: Čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je. Davide, tipni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně tipněte si, vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám dones tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
0: Taky.
2: On se to nepovedlo,
1: co? Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, teď jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na bench, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: No se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Sestup miléniu.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho, ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
9: Thank you.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Jablonecku v Tanvaldu. Omezení provozu čeká v ulici Školní, která je neprůjezdná. No a opatrně taky na Teplicku v Krupce, kde se nově pracuje v Dlouhé ulici.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika blízko. S vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve 3 starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak jsi řekl název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam má zlomil, Davide, to nebylo schválně.
4: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
4: Říkal, ne, to je Let It Roll.
1: Let It Roll.
4: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval

0: Tohle jsou Clean Bandit, Anne-Marie a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a ty dělá teda excelentně.
0: Tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, ráda tuhle kratochvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky, když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, už to kvejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku, Sunrise Avenue, taky Cyril Stumbling In. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
5: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Jablonecku ve Smržovce. Omezení provozu tam čeká v hlavní ulici. Jde přímo o hlavní tah, kde je teď silnice průjezdná jen kyvadlově. Můžete se tam zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje čtvrteční hit rádio Snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je tu doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili a to jako všude. Jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený. Jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokly, jo, tak pojď.
1: Ježiš.
0: Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se,
0: jo. Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha.

0: aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení devátých tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Po více než 70 letech se budeme moci znovu rozhlédnout do kraje z vrcholu Javorníku u Liberce. Vedle hotelu Obří sud se totiž dokončuje nová rozhledna. Skoro 35 metrů vysoká vyhlídková plošina nabídne pohled na Liberec, Ještěcký hřbet, Jizerské i Lužické hory i Český ráj. První návštěvníky by mohla přivítat už ve druhé půlce září. Maximální teploty dneska na severu Čech tropické. Naměříme 33 až 36 stupňů, na horách 28 až 31 stupňů. Bude převážně jasno a foukat bude slabý vítr.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, hezké ráno.
12: Krásný čtvrtek vám všem.
10: Snídaně šampionů.
12: Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
11: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na to, bando.
10: Hit Radio Kontakt.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku a teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
2: Takže tak to je školácká chyba, ale
1: no, samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat. Úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelený, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla si mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakýho plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím, a tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle. A to je klasický, ale chlap, prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No, mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
2: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mě to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to sešel ale blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo.
1: To byl teďka, párek normálně.
2: A už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
4: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.
5: Nebylo tady do smíchu.
6: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
2: Zdeno! Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
2: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindl X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to, 709 Hit Radio, dobré ráno. Za 9.

0: Krásné ráno zítrády a přesně ve 7:45.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, kdysi jsem dělal montáže satelitních televizí. Při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko tahala ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně. A to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha, zvídavý tříletý mrně, šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku a zasekla se mu tam tak hrozný řev. A pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný a já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka Segře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pás a nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu specifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak po několikeré upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezi tím mi řvalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím, jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špušlema na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak si mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: Co ty, Davide?
2: David ne.
0: Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstýncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine,
1: Jasmine,
0: to jsi ty?
1: Okay.
0: To jsi ty vlastně, ne?

0: A ona má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: To je ona.
0: To se, je to, je to ona. To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný. Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
13: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
14: Jo.
13: Jakej?
14: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
13: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva. V pátek 7. srpna od 2.
14: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
13: Den svianskýho piva. V pátek před libereckým kulturákem.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď hlásí dálnice D8. Nepojízdné auto stojí na kilometru 41 ve směru na Ústí nad Labem. Některá auta tam lehce přibržďují, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: To vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, kdy jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal hledávat slevy. A to když potom v obchodě a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ten ta oranžová cena sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. K nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. A v rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, tam nenecháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by ses přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí, tak

0: Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
1: No tak svíčkovou, nebo třeba...
2: No jo.
0: Ježišmarja.
1: Svíček s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
1: Jo.
0: No jo, no tak domluveno, hele, máme na tebe kontakt, už i adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
4: Vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
1: Snowboard.
4: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
1: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
4: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
1: Zelenou.
4: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
1: Žibě.
0: Jo. No a pojďme poslední. Na poslední, to je fofr.
4: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
1: Bobek.
4: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hitrády. A Sáro, je to tvoje.
1: Děkuji.
0: Za 30 táců, je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
1: No, mamka je v práci, až odpoledne to asi řeknu, no. No
4: tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
1: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
1: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
1: Byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
5: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
1: Jo, jasně.
0: Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuj mamku, zvládně brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
1: Tak jo, děkuji moc.
4: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let, no ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Ale já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezidenty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý má prostě zvláštnost, no.
0: No, no ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisný věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že s nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker, no.
2: Jo,
0: no,
2: ten je taky dobrý, ano.
0: A tenhle
2: ano.
0: Prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
10: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po Zooparku Zelčín.
9: Jak jsou ty trampolíny velké?
10: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
9: Jsou trampolíny placené?
10: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
9: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jste teď na cestě do Prahy a jedete po dálnici D7 se zdržením, počítejte tradičně na příjezdu do naší metropole. Je tam delší kolona, stojí to už od 3. kilometru.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: tak už někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku: Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
2: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro chipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam jasně šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly, ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co je co nejezval? Tady jsem vy, co na to, co křičel? Já už se nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza.
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam, ježišmarja,
2: ty skody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo, ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než
0: tam bylo,
1: tady bude
0: takhle, stát. Tam je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni...
0: Peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Brá.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká dneska, to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hitrádia. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Světové sklářské umění se vrací domů. Liberecký kraj přestěhoval unikátní kolekci IGS do Nového Boru. Jde o jedinečný soubor asi 1500 skleněných uměleckých děl vytvořených během mezinárodních sklářských sympózií v Novém Boru. Kraj kolekci loni za 20,5 milionu odkoupil a teď ji zapůjčí Novému Boru. Tam bude zpřístupněna veřejnosti ve Sklářském muzeu. Na severu Čech bude dneska slunečno a tropické teploty. Bude převážně jasno, jen odpoledne se v okolí hor může tvořit mírná oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: 2 minuty po 8, dobré ráno.
15: Krásný čtvrtek.
16: Snídaně šampionů.
14: Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
15: Paráda pecka.
14: Paráda pecka, co na to, David?
17: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
14: Tak jo, slovenský klín, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak to nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu si představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo. Tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, to nemusíš dávat
0: když,
1: na tátu.
0: Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil
1: no,
0: se, jo.
1: Ses, no.
0: Dobře, no.
1: Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipkovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved. A byla z toho pořádná šlomastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipný, takže u mě je to jasný. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, David, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na šelku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho tačky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a v batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převáží něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, holt je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 12:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola, kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Protože vyskákali z aut, vopsali nás vohou a dostali jsme klepet. Prohledávali nás a prohledávali auto, no. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáš.
1: Fakt sranda.
0: Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8:18.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, taky pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Už tam budem? Nech toho.
8: Každý už tam bude.
7: Přestaň.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
9: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Toto je?
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
15: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
14: Tak to bude drahota.
15: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
14: Za auto roku? Jako fakt?
15: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
16: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
17: Tak co, Klára?
18: Kámo, vadí, že je malej.
17: Malej? A řešíš to nějak?
18: Ne, na to je moc malej.
17: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
20: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dál pokračuje v Ústí nad Labem, pracuje se v přístavní ulici. No a pozor taky na Litoměřicku, kde máme teď hlášenou nehodu, která se stala u malých žernosek.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: To je nářez. Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční rádio. Co pro vás, co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejít u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
4: To spíš je, když jde člověk 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No, tak Praha si bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
4: Jasně.
0: Jo? Já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme do dnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jedno vybíráte vy. Tak asi pojďme na to.
4: Teď už ticho a tímu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánko na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá, Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v pisce se může jít zahrabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v Pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají, jakože.
0: Jo, to kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
7: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: A kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli, oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, tojtojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc bejt nemocnej, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, vy jste se bavili o těch tojtojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těchto těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Gigi na Hit Radio v 8.57. To je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Radiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Liberecku mezi Frýdlantem a Novým městem pod Smrkem. U odbočky na Dolní Řasnici dneska probíhají práce na silnici, tak tady počítejte s omezením provozu. No a Nohu z plynu sundejte taky na trase z Harachova na Vrchlabí u odbočky na Kořenov. Aktuálně probíhají na krajnici práce údržby. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že hrubý domácí produkt nadále rostl. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Například v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy. Více říká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
11: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně, nesmí se tam kouřit.
10: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů, které mají otevřený oheň. Americká hudební legenda Diana Rossová ve středu poprvé vystoupila v Česku, a to v plzeňském amfiteátru Lochotín. 82-letá zpěvačka, herečka odspívala 90-minutový koncert s jedním přídavkem. Její turné In Motion má v Evropě ještě zastávku v Belgii a Velké Británii. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumce půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Na teploměrech máme aktuálně teploty mezi 24 a 26 stupni, k tomu na většině území jasno nebo polojasno a odpoledne se denní maxima vyšplhají až na 35.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný čtvrtek, ahoj ahoj, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Tak jak se dneska máte, jak se daří kamarádi? Dobrý, já doufám, že u vás je všechno v cajku. My společně rozjíždíme čtvrteční dopoledne, za chvilku proberem, o co hrajeme a mrknem taky na to, co se děje na našem Instagramu i u nás na severu. Tohle všechno už za chvilku, nejdřív ale Daniel Pauter, Bad Day.

všechny, co celý ráno úspěšně prokrastinujou. Kamarádi, krásný dopoledne. My jsme si společně rozjeli čtvrteční dopolední rozjezd a hned na úvod mám pro vás nějaký ty novinky z Liberce. Určitě to znáte, je noc a vás honí mlsna, něco byste si dali, nebo dokonce máte chuť si uvařit nějakou fakt jako mňamku, třeba pořádnej poctivý steak. Ale když kouknete do mrazáku, tak zjistíte, že už tam žádný maso nemáte. Nebo se třeba vracíte z odpolední směny, všude mají zavřeno a vy nemáte nic k večeři. No tak co teď s tím? Jsou dvě možnosti, jo? Buď to musíte vydržet do zítra, a nebo můžete vyrazit k obchodnímu centru Nisa, kde nově fungují samoobslužné automaty, které jsou k dispozici 24/7 a najdete v nich chlazený biomaso nebo masné speciality. Geniální, tohle je za mě prostě pecka. Já jenom doufám, že to nebude fungovat podobně jako automaty u nás ve škole, ty se doplňovaly tak jednou za dva měsíce. Během dvou hodin byly zase vždycky vybraný a tak jsme zase čekali, no. Ale tak snad to u těchhle stejkových matů bude, jinak určitě to omrkněte, jestli budete mít cestu někde kolem. A my zase jedeme dál, Lost Frequencies, Ellie Dewey a Back to You, to je pro vás.

0: Rádio Kontakt. Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Já jsem ztracený v

0: Marek Ztracený a Vlastní svět. I tohle uslyšíme naživo už za 8 dní na Letenské pláni. Na našem Instagramu mimo jiný taky celý tenhle týden probíhá hlasovací souboj, ve kterým vy vybíráte song, se kterým by měl Marek Ztracený celý tenhle obří koncert odstartovat, který by prostě měl zaznít jako úplně první. Výběr se nám opět trochu zúžil, až jsme se dostali do samotného finále a je to mezi hitem Moje milá a hitem Ztrácíš. No, je to těžký. Oba dva songy jsou srdcovky s velkým S a myslím si, že ať už jako vítěze vyberete kterýkoliv, tak nešlápnete vedle. No tak o tom pojďte rozhodnout na náš Facebook nebo Instagram, hlasujte ve storíčkách a já mám pro vás hned další důvod, proč nás sledovat na našich sociálních sítích. Příští týden totiž někoho z vás dostaneme na koncert Marka Ztraceného gratis. Budeme pro vás mít lupeny, tak na to určitě myslete. Sledujte nás, laďte nás, ať o to nepřijdete. A my už teď zase trochu popojedeme. Za malou chvilku je tady Lady Gaga nebo Damiano David, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Léto ve školách neznamená jen prázdné třídy. V České Lípě se během prázdnin naplno opravuje, staví a plánují se další velké investice. Co všechno se letos změní a které školy čeká největší proměna, o tom jsme si povídali se starostkou Jitkou Wolfovou. Poslouchejte Hit Radio Kontakt i v pátek a dozvíte se víc.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A tě ti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěš. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jakej?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
6: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
10: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
9: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
10: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Nalamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
9: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
10: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Conor David, další skvělá společnost k tomu čtvrtečnímu dopolední na hodinkách 5 minut po půl desátý. A teď jedna otázka na vás. Už jste někdy byli v Semilech ve fabrice 1861? Kdo ano, dá mi za pravdu, že je to unikátní místo s jedinečnou atmosférou, kde se taky dělají vyhlášené akce. A jedna taková bude už 8. srpna. Koncert tady budou mít liberecký kluci Poli Garant, Kenny Raff a Kuba Děkan. No a protože my vás rádi bereme za těma nejlepšíma hudebníma zážitkama, tak vás vezmeme i sem do fabriky. Ještě dneska a zítra si u nás přímo v éteru můžete vyhrát dva lístky a jediné, co je potřeba pro to udělat, je napsat nám na náš WhatsApp 606 825 404, jaký máte nejbizarnější nebo nejzajímavější zážitek z festáku. Cokoliv, na co vzpomínáte, co jste kdy zažili

a můžou to být dlouhé historky nebo třeba i jen drobnosti, je to jenom na vás. No tak já třeba, protože jsem festákový člověk, tak jich taky už pár mám. Jeden bizarní zážitek mám i s Toytoykou. Za chvilku vám to všechno povyprávím. Nejdřív si ale dáme další skvělou muziku. Tady je Seal a 90-ková srdcovka Crazy. Jdeme na to.

0: Snad nám Rihanna odpustí, že teď muziku na malou chvilku stopneme. Za chvilku už 9:45 a já vám slíbila, že se tady s váma podělím o můj bizarní festiákovej zážitek. Jak je léto, tak já jsem na festiácích pečená, vařená a už jsem tak jako vypozorovala, že mám jednu věc, která se mi neomylně vždycky stane. A to, že mi buď někdo omylem vleze do tojky, nebo tam někomu omylem vlezu já. A fakt jako nekecám, děje se mi to pokaždý minimálně jednou za festiák. Prostě jak už jsou ty zámky u některých tojek nepoužitelný, tak pak vznikají takovýhle situace a já mám dodnes před očima ty vyděšený obličeje lidí, když se najednou rozrazí ty plastové dveře a oni tam jsou vystaveni světu. Zrovna v ten nejchoulostivější okamžik. Normálně si z toho už i s přítelem děláme srandu, když jedem někam takhle na festák, tak se mě ptá, tak co, kolik jich dneska otevřeš? No, je to sranda, když jste vy ten, co otvírá, ale jakmile se to stane vám, to už tak vtipný není. Zažila jsem si to z obou stran. Takže to je takový můj bizarní, opakující se zážitek. Vy nám určitě taky dejte vědět ten váš a třeba si za to vyhrajete lupenina Polího Garanda a Kubu Děkana ve Fabrice v Semilech. Ještě jednou připomenu, kam nám svoji story můžete napsat.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A teď už jedeme dál. Za chvilku dorazí Purple Disco Machine a Sophie and the Giants a přidám taky Disturbed nebo Báru Polákovou.
2: Sviany Open 2026.
3: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
2: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
3: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
2: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
3: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
2: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
3: Hit Radio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme s Viany Open.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
3: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Koubek z Liberce, jdeme do nové sezóny naplno, buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na Banplay.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tak to kecáš.
11: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
10: A co na to jeho holka?
11: Našla si jinýho, ten má malej.
10: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už je desítka a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to? Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Harachova na Jablonec nad Nisou, v Desné budou na Krajnici probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky v Liberci v Londýnské ulici, tady máme hlášenou bouračku a na místě je silný provoz, takže jestli tudy pojedete, dejte si radši na průjezd víc času. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti ve středu večer v kině Hvězda slavnostně zakončilo promítání snímku Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Letošní 52. ročník přehlídky nabídl více než 200 filmů. Filmové projekce jsou připraveny ještě na dnešek, kdy festival skončí. Vysoké teploty zvyšují riziko přehřátí i u zvířat. Chovatelé by proto měli upravit péči tak, aby jim pomohli horké dny zvládnout co nejlépe. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
13: Chovatelé by měli v horkých dnech zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možnosti je také chránit před přímým slunečním žárem. Riziková je také přeprava zvířat.
12: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani cestující se psy, kočkami i jinými domácími mazlíčky. Do bavorských lesů by se brzy mohly opět ve velkém vrátit lavičky, které majitelé pozemků v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda premiéra Markuse Sédra chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy přestřelce 2-3.
14: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: V Liberci a v Děčíně měříme 26, 27 máme v Novém Městě pod Smrkem a 28 už hlásí Friedland. Denní maxima se nám ale vyhoupnou ještě o něco víc, odpoledne 35 a k tomu slunečno, jasno a slabý vítr.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme 10. dopolední, s vámi stále Sylvie Válková a společnost vám teď bude dělat taky Amy McDonald. Krásný dopoledne.

Generation. Ani tohle nemůže chybět v našem nabitým čtvrtečním playlistu. Je 14 minut po desátý. No a my se přesouváme na naše sociální sítě, konkrétně na náš Instagram, kde nejenom, že zrovna probíhá hlasovací souboj, ale taky si tady můžete vyhrát volňásky na Jelenfest. Jeleni dorazí do Liberce už tuhle sobotu, 1. srpna, vystoupí ve Vratislavickém zámeckém parku a my vás tam vezmeme i s vaším parťákem výměnou za komentář pod soutěžním příspěvkem, koho byste vzali sebou a proč. Lístky si od nás už odnesla třeba si Simča, která vyrazí se svojí nejlepší kámoškou. Včera vyhrál Kuba, který bude moct vzít svoji manželku na dokonalý rande a kdo to bude dneska, to se dozvíme v 11. hodině. Tak šup na náš Instač, dejte nám vědět a určitě laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože nám ten playlist dneska krásně šlape. Teď už David Guetta, Sia a Flames, to je pro vás.

0: Krištof a obchodník s deštěm na Hit Radio Kontakt. Dešť ale dneska zůstává pouze v našem éteru. Nás odpoledne i večer čekají vysoké teploty. No a jestli se nechcete pařit doma, tak já mám pro vás tip, kam vyrazit. Kamarádi, dneska večer přivítají jablonečtí fotbalisté na stadionu Střelnice chorvatský Varaždín. V druhém předkole konferenční ligy UEFA budou dohánět jednogólový manko po prohře v prvním zápase 2-3 a na utkání se dokonce připravuje i policie. Asi dorazí chorvatský ultras. Takže atmosféra tady bude rozhodně skvělá. Jestli na večer nemáte plány, vyražte se mrknout na fotbal, výkop je v 6 hodin. Tak, tolik z fotbalu a my zase trochu popojedeme. Za malou chvilku pro vás budu mít třeba tuhle pohodovku. Selena Gomez, The Scene a Love You Like a Love Song. Takhle budou znít následující minuty, tak na to určitě počkejte a krásný čtvrtek.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
7: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
7: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
8: www.cirkushumberto.com.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

The Scene na Hit Radio Kontakt. Na hodinkách 10.32 a na teploměrech už velmi obstojných 27 stupňů. To je ale zatím jenom takovej trailer, taková demo verze toho, co teprv přijde, tak snad jste na to ready. Máte nachystaný větráky a klimatizace, protože léto je konečně zase tady. A s ním se do našeho éteru už tenhle víkend vrátí i naše legendární summer party, ty největší letní hity všech dob. Ty za váma budeme posílat, ať už bude na zahradě, v bazénu, nebo budete zrovna stát u grilu, takže letní soundtrack nechte na nás. Začínáme už v pátek večer a pojedeme celý víkend s playlistem, který vás snad v těch vedrech hezky schladí. No a protože už ten víkend máme prakticky za rohem, pojďme si i teď dát malou ochutnávku toho, jak bude summer party znít. Mám tady pro vás hit, který sice není oldieska, nepyšní se tím, že je mu přes 20 let. Je to song z minulého roku, který ale okamžitě po vydání slavil obrovský úspěch. A jestli existuje nějaký song, který vás hned po prvních pár tónech vezme někam k bazénu a nabídne drink, tak je to tenhle. With the MC Bees and Honey Show Me Love. To posílám za váma do práce

0: Runaway a Pink na Hit Radio Kontakt, za chvilku už 10:45. No a my vás v tomhle čase bereme na mezinárodní tenisový turnaj Sviany Open. Co se děje na libereckých kurtech, kdo září, jaká je tady atmosféra a co nás ještě čeká v následujících dnech, to pro vás zjišťovala naše Denisa Metířová, tak předávám slovo.
1: Tenisový turnaj Sviany Open je v plném proudu. Co se zatím na libereckých kurtech stihlo odehrát, dneska probereme s Romanem Havlíkem, ředitelem pivovaru Sviany, který je hlavním partnerem turnaje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Havlíku, pivovar Sviany je s turnajem spojený už řadu let. Na Sviany Open se potkávají sportovní výkony i příjemná letní atmosféra. Je právě tohle důvod, proč vám partnerství s turnajem dává smysl?
2: Určitě ano. Sviany Open přináší do Liberce špičkový mezinárodní tenis, ale zároveň si zachovává jakou velice příjemnou přátelskou atmosféru. Mně se na tom líbí, že diváci jsou hráčům velice blízko. Vidíte šikovné mladé talenty, ze kterých se někdy stanou velká jména světového tenisu. A pro nás je to taky důležitý z toho pohledu, že jde o kvalitní sportovní akci, která je spojená s tímto regionem. Takže proto nám to partnerství dlouhodobě dává smysl.
1: Co zatím považujete za největší sportovní moment letošního Sviany Open?
2: Tak určitě velké překvapení bylo vítězství Honzy Kumstáta, což je mladý Sparťan, 19-letý, myslím si, že budoucnost českého tenisu, a porazil turnajovou jedničku Zdeňka Koláře, které myslím 156. teďka na žebříčku, takže to bylo překvapení. A včera ve středu porazil vítěze kvalifikace a postoupil do dalšího kola, takže ho uvidíme jako dále, takže mu budeme fandit.
1: Prozradíte, na co se mohou diváci těšit v dalších dnech, které zápasy nebo jména by si rozhodně neměli nechat ujít?
2: Tak měli by si nechat ujít české tenisty, jsou to jak mladé naděje, tak už zkušení hráči, a proto si myslím, že takový víkend na kurtech sobota, neděle, kdy se budou hrát semifinálové a finálové zápasy, bude úplně nádherný víkend. Zároveň můžou ochutnat nějaké pivo, nějaké novinky, které jsme připravili pro letošní léto.
1: Tenis je sport o trpělivosti, disciplíně a poctivé práci. Jsou to hodnoty, které jsou blízké právě i pivovaru Sviany.
2: Tak rozhodně, to jste hezky řekla. V tenise ani při výrobě piva se nedá nic uspěchat. My se neustále držíme velice urputně tradičního způsobu výroby a tak jako každý sportovec musí každý den poctivě trénovat, tak my se taky staráme o to pivo každý den děláme nějaké kontroly a výsledek se pak pozná na tom kurtu nebo v tom půl litru. No.
1: A jaké novinky si letos Sviany připravili na léto?
2: Tak sledujeme trendy, jdeme s dobou, tak jsme rozšířili řadu ovocných piv po juzu s limetkou a černým rybízu. Jsme připravili na alkoholické pivo s příchutí angreštu a rybízu. Chtěli jsme, aby to po těch exotických chutích bylo trošku něco z české zahrádky. Udělali jsme novinku v limonádách, máme ananasovou příchuť a kromě nápojů nás čeká i řada akcí. Třeba příští týden máme na zámku skupinu Dimitri, 7. srpna před Domem kultury máme tradiční den svijanského piva a 22. srpna ve Svijanech svijanské pivobraní. Takže léto ve znamení sportu, hudby, dobré zábavy, samozřejmě dobrých Svijan.
1: Tak klidně doražte na některou ze svijanských akcí. Tolik Roman Havlík, ředitel pivovaru Sviany, hlavního partnera Sviany Open. Pane řediteli, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Já děkuji za pozvání, hezký den přeji.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
6: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
7: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
8: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
9: Co to je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
14: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
14: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
14: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
14: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
15: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Jasně, já ti splním přání, Trio.
17: Ryba jo.
16: Chytrý mozek.
17: Bujné svaly.
16: Kila dolů bez námahy.
18: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
19: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
20: Kámo, já už to nevydržím.
21: Kámo, ten je velký.
20: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
21: Dík, fakt, kámoš.
22: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
23: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: hodinkách, skoro jedenáctka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Liberecku u Sichrova ve směru od Paceřic bourala dvě osobní auta, tak tudy projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na Liberecku mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnici. Tady dneska probíhají práce na silnici, tak bacha na to. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
3: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
2: Tak to bude drahota.
3: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
2: Za auto roku. Jako fakt?
3: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
4: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Vedra mění průběh letních akcí. Kvůli vysokým teplotám upravuje sobotní program také dostihové závodiště v Pardubicích. Více říká mluvčí areálu Kateřina Noávová.
12: První dostih startuje už v 9 hodin, což je pro dostihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
11: Areál závodiště bude přístupný už od 8. raní. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Na severu Čech už měříme teploty mezi 28 a 30 stupni a ještě nekončíme. Odpoledne se denní maxima dostanou až k 35. K tomu jasno, místy polojasno a slabý vítr.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Další společná hodina před námi. Silvie Válková stále s vámi. Čtvrteční dopolko pokračuje a k tomu posílám vás.

Baby Goodbye. Takhle skvěle nám to tady dneska hraje, to abyste ten čtvrtek měli o něco hezčí. Co by ale taky mohlo udělat radost, je vyhrát si takhle při dnešku ještě před obědem dva lístky na Jelenfest. O ty hrajeme na našem Instagramu, píšete nám pod soutěžní příspěvek, koho byste vzali na Jelenfest sebou a proč. No a já si myslím, že teď je ideální čas na to někoho podarovat. Takže dneska jsem vybrala další naprosto nádherný komentář. Ten je tentokrát od Veroniky, která píše: vzala bych moji mamku. V 60 letech dokáže ještě pořádně zapařit, bude mít svátek a byl by to pěkný dárek. Nádherný. Já jsem tenhle komentář vybrala, protože mi, abych pravdu řekla, zabrnkal na tu správnou notu, jak se říká. Já totiž taky chodím s mamkou pařit, objíždíme festiáky, koncerty, akce, no prostě co se jenom dá. A i ta moje mamka umí skvěle zapařit, takže moc se mi líbí, Veru, jak si to napsala, no a hlavně absolutní souhlas. Lupeny na Jelenfest jsou rozhodně super dárek, takže není o čem, ty vyhráváš, my ti moc gratulujeme, lístky posíláme a je to další dvojce volňásků na Jeleny je pryč a poslední příležitost bude zítra. Teď už ale zpátky k hitům, mám pro vás další skvělou společnost, tady jsou Flipside a jejich Trumpets, jdeme na to, krásný dopoledne.

0: Emptiness Machine. Takhle skvěle my vám hrajeme i do toho čtvrtečního dopolka. A musím taky dodat, že jestli jste dneska v práci, tak myslím na vás, kamarádi, a držím palce. Dneska to totiž nebude ani tak o té práci, ale o přežití. Odpoledne bude místy až 35 stupňů, takže jestli u vás v kanclu nemáte klimatizaci, je mi to líto. Fakt, ale asi budete malinko trpět. Já mám někdy pocit, že to léto celkově, jako když Ron Weasley věštil z hrnečku, budeš trpět, ale náramně si to užiješ. Každopádně, jaký je zlatý pravidlo tropů? Kamarádi, větrat se smí až v noci, jinak si z bytu uděláte horkovzdušnou fritézu. Hlavně pijte taky nějakou tu vodu, nejenom ledový kafíčka, no a moc to v té práci nepřehánějte, jo? Šetřete se. V poslední řadě taky jedno velmi důležité pravidlo. Laďte Hit Radio Kontakt, a to ideálně pěkně nahlas, protože náš playlist vás aspoň v myšlenkách pěkně schladí. Za malou chvilku pošlu tuhle letní klasiku. Mašery, a přidám taky Jeleny, tak i na to určitě počkejte a krásný čtvrtek.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň, štíhne mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Všude zdejší lidi nám doznívají v éteru Hit Radio Kontakt. Jsou 3 minutky po 11:30 a my za váma i dneska posíláme jenom to nejlepší. Playlist máme nabitej, každý si v něm najde to svoje a radost budou mít samozřejmě i milovníci oldies megahitů. I dneska večer po 6. hodině vás vezmeme zpátky v čase s naším večerním speciálem 80, 90 a pecky z přelomu milénia. Tohle všechno nabídneme a já tady pro vás i dneska mám takovou malou pozvánku. Je to pozvánka od nejznámějšího girl bandu všech dob. A to jsou Spice Girls. Mám pro vás hit, se kterým doslova přes noc vystřelili mezi světovou špičku. Hit, se kterým se zapsali do hudební historie a to je Wannabe. Jdeme na to! Yo!

0: Závěrečné titulky dnešního dopoledního rozjezdu nám napsali Simple Plan. Za chvilku už 11:45 ode mě budou ještě Pitbull a Mark Anthony nebo Dermot Kennedy. No a po 12. hodině už štafetu přebírá Jirka Pelnář. Společně s ním si dáte srdcovky, takže k obědu jenom ty nejlepší hity. No a já už se pro dnešek loučím. Díky za to, že jste tady s náma. Mějte se krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne. No a zítra, kamarádi, páteček. Budu se na vás těšit, tak čau, čau.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
8: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
9: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
10: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
11: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
10: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
11: Ty máš elektromobil?
10: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
11: Sousede, kde přesně?
12: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
13: Tak co, Klára?
14: Kámo, vadí, že je malej.
13: Malej? A řešíš to nějak?
14: Ne, na to je moc malej.
13: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
16: Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Liberecku, u Sichrova ve směru od Paceřic, bourala tam dvě osobní auta, projíždějte hodně opatrně. A ještě na Semilsku v Lomnici nad Popelkou v ulici Karla Čapka bourala dvě auta, na místě policie projíždí se jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
0: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
10: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
9: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
2: Liberec letos bude zastávkou mezinárodní cyklistické evropské jízdy míru. Nejde ale o závod. Peleton, který bude mít asi 200 cyklistů, spojuje lidi napříč hranicemi a připomíná, že sport dokáže vytvářet mezinárodní mosty a navazuje na slavný cyklistický závod míru. Tříetapový závod začne v Žitavě a cíl té první etapy bude v Liberci.
0: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Na Liberecku bude dnes převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor čekejte oblačnost, která se bude večer rozpouštět, teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria! Opa!

0: pátra.
1: Opa, zlatý 90 na Hit Radio, Ricky Martin.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo, co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý, no a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis jsme si my jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý a byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejné číslo, to je WhatsApp Hit Rádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Rádiu.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky, zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vazce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take That v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take That a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vylepil sám. Ale dost o mém pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska v srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
3: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
4: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
3: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
11: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
12: Tohle tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radia.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio. Za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím. Tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla, protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky, Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Rádiu. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Rádiu.

0: novinka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil moji platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Až kráš, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladej. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80. 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Rádiu mezi 18. a 21. hodinou.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord. CZ.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho, ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, mezi Novým Borem a Libercem na silnici 1/13 u Cvikova stojí porouchané nákladní auto, doprava tam zpomaluje. A ještě na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: On air.
8: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
12: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Fotbalisté Jablonce dnes večer na stadionu na Střelnici přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy UEFA chorvatský NK Varaždín. Na utkání se připravuje i policie, která ho označila za rizikové. Pro návštěvníky, kteří budou parkovat u obchodního centra Kaufland, se po skončení utkání otevře i boční nouzový výjezd z parkoviště do Mincovní ulice.
2: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na Liberecku bude dnes převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor čekejte tvorbu oblačnosti, ta se bude ale večer rozpouštět. Teploty 33 až 36 stupňů.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál, 3 minutky po 1 hodině, vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového, ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, kteří to úplně naprosto v pohodě zvládnou, ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim, ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu, i to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení, tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars právě teď.
14: Hit Radio Kontakt.

Marek Ztracený. Záznam hitu originál, živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo? No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by jim vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777-937-777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit náladu.

0: Rihanna Station na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko? Tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hitrádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun, byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc, byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc, rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc a zahrada v Dolních Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
6: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
7: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
8: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
9: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
17: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
3: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
2: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
3: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Yeah.

Předposlední červencový den posloucháte Hit Radio, tohle byl Ray Dalton a dneska má být až 37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně, ano, je krásně, já vím, že jako to horko je možná až moc, ale pořád krásně, tak pro vás chystáme letní party. Letní víkend, summer party, víkend summer Hit Radio. A tady summer víkend Hit Radio od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. Nebo proč je dnešku fakt jako kosa? To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlaví ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát dvouměsíční členství ve Form Factory, což je taková jako super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. O vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Pohlédl do dálky a zvolal.
14: Atava!
17: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Je tu pro vás ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Harachova na Vrchlabí u odbočky na Kořenov. Budou na Kranici probíhat práce údržby. A ještě na Liberecku mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnice probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Naňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
16: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byla úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
15: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smutečných řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plavební stupeň Děčín, který má zajistit celoroční splavnost Labe v úseku z Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady se pohybují mezi 6 a 8 miliardami korun, z toho čtvrtina má kompenzovat dopady na životní prostředí. Původně se počítalo s jezy v Děčíně a v Malém Březně, ale teď se pracuje jen s děčínskou komorou.
17: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
1: Na Liberecku bude dnes převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor čekejte oblačnost, která se bude večer rozpouštět, teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne je na čase si tady udělat na Hitrádiu zase takovou malou společnou talk show a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo? Na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo? Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo? Jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady, to znamená rady, které se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

skladbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle třeba možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladná, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, na chlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo, psí sádlo. Namazat na hrudník. Taky, ty, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujeme dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 i WhatsApp Hit Rádia.

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Tě to celkem jedno. Taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpanej nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit, a někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalý, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to, no a pak jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu, takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klišťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit, a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně, a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klišťata, když nemůže sám, a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klišťat, tak tady se zastávám já osobně té teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90.

0: V sítích Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze, v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za nároďák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Plnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge. Hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený alespoň na chvilku uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo? Teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista. To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo ale jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle, za mě jako super, jo, já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Už teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Radio si dáme další hity. Za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. leta.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před 3:15, to je chvíle, kdy se s vámi Jirka Pelnář loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těšit taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
4: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
5: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
4: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
5: Ty máš elektromobil?
4: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
5: Sousede, kde přesně?
6: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Každý už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit
14: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor na trase z Frýdlantu na Liberec před Albrechticemi. Zasahují záchranné složky u střetu dvou osobáků. Zdržení je narazové.
0: A pozor, v zásadě na místní komunikaci se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie a jezdíme jedním pruhem.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Přestup miléniu. Stanice Dnešek. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Uvedl to minister školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun je nereálná, jak Plaga zdůraznil. Diskuzi o efektivitě českého školství podle něj nelze řešit tupými škrty. Na jeden předpis bude možné vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodl o tom rezort zdravotnictví. Do Česka už dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm, který se postupně rozváží do lékáren. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci. Původně se přitom hovořilo jen o 5 takzvaných gigafactory pro AI. Výzva je otevřena do 12. listopadu. Zájem ucházece o vybudování jedné z těchto továren už dříve oznámilo i Česko. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždinem odvracet konec v evropských pohárech. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Před týdnem Jablonec prohrál v Chorvatsku 2-3. Dnešní utkání začne v 6 hodin večer.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na severu měříme krásných 34 stupňů Celsia. Denní maxima se dneska šplhají až na 37 a jasno, čekáme dneska až do večera.
3: Hit Radio Kontakt.
0: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi konečně Deňa Janečková a Jirka Krupica.
1: My máme aktuálně sezónu festivalů, takže toho je spoustu, ale jak by vypadal úplně ten nejvíc nejlepší festival, to nám povíte právě vy už za chmalou chvilku.
0: A do té doby samozřejmě ty nejlepší hity na severu Čech. Těšit se můžete třeba na duet Evy Farné s Mirajem, anebo Bon Joviho.

0: Eva Farná a Mira je jejich naprosto fenomenální duet. No a přátelé, byli by zrovna tito dva interpreti na tom nejvíc top vysněném festivalu, který byste měli, kdybyste popustili Fantazii a fakt dávě jakoukoliv kapelu, žijící, nežijící, a existující, rozpadlou prostě, vymysleli si jakékoliv místo na světě, nebo ani klidně ne na světě. Jak by vypadal váš úplně nejvíc jako Dream Fest ever? To nás zajímá a mě to zajímá i u Dani. Jak by vypadal tvůj Dream Fest?
1: Já si představuju můj festival, jako já jsem nad tím přemýšlela a tam je strašně moc toho, co je potřeba. Jednak to místo vymyslet, potom prostě nějaký stánky s jídlem nebo s občerstvením, s pitím a podobně. No, místo vymyšlený nemám, každopádně.
0: Line-up na hlavní stage, to mě zajímá.
1: Ne, line-up na hlavní stage, určitě by tam byla Eva Farná, jako to je bohyně neskutečná a umí to úplně neskutečně. Koho bych si tam přála, třeba dalšího, tak by byla určitě Adele, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších interpretek a strašně mě mrzí, že jsem jí nestihla v Mníchově, když tady byla před 3 lety, nebo před 2 lety. Potom, koho bych se tam určitě vybrala, jsou třeba Imagine Dragons nebo Pitbull, protože to jsou koncerty, na kterých jsem byla a neskutečně mě bavil třeba taky Shaggy. A přemýšlím, hele, jako je to spoustu, jako fakt, jako kdyby se někdo podíval do mýho soukromého playlistu, třeba na mém Spotify, já to mám všechno různý.
0: Je to blbý, jak když jsem nad tím přemýšlel, jako v noci na dnešek, jak by vypadal jako můj Dream Fest, to je jako blbý, on by měl třeba měsíc prostě, jako aby se tam vystřídali
1: přesně.
0: Všichni. Přátelé, vy nám pište váš Dream Fest, jak by vypadal, kde by byl, kdo by tam hrál a proč bychom to moderovali zrovna my dva s Déňou. Náš WhatsApp zní
1: 606 825 404.
0: A k tomu muzika třeba jako inspirace Sean Baker.

0: Show na Hitrádiu Kontakt s Jirkou Krupicou a Denisou Janečkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
1: To mě vůbec nenapadlo. To je nejlepší, jen tak dál.
0: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Hele, teď jsem to doma říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hitrádia Kontakt 606 825 404. Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu. Hey.

0: I've got. Beautiful things, nádherné věci jsou, když si můžete užívat pohodové chvíle na festivalu. A nás zajímá, jak by vypadal ten váš totální Dreamfest.
1: Já se nestačím divit, co nám tady napsal Marek. Protože Marek si myslím, že by byl tvůj velice dobrý kámoš. Podle jo? toho, co píše. Každopádně, Marek napsal docela další zprávu. Můj festival by byl úplně třeba i absurdní. Na hlavní stage by hráli Rammstein, vedle by běžel koncert filmových soundtracků s orchestrem a o 100 metrů dál by hrála třeba cymbálovka. Nikomu by to nepřišlo každopádně divný. Místo VIP zón by existovala NEP zóna, což znamená klimatizovaná místnost s postelema, dekama a na jídlo půlka festivalu by byly spíš jenom babičky, které bych pozbíral z celé republiky, smažili by řízky, dělali bramborový salát, palačinky a kynutý borůvkový knedlíky. Pořád by chodili okolo nás a taky nám rozdávali jídlo. A navíc všechno by bylo v ceně.
0: Hej, to je i můj Dreamfest od teďka.
1: Jako to jsem nečekala, že někdo takhle zapojí svoji fantazii.
0: Já nejho chci jednat ten festiák.
1: A jako, myslím si, že tohle, jako docela mě jako tak trklo, že bych si možná klidně připlatila víc peněz za nějaký festival, kdybych věděla, že je to jakoby all inclusive.
0: Jo, jo.
1: Jakoby, že prostě místo 2000 zaplatíš třeba 4, teda dvojnásobek, ale všechno si tam můžeš prostě brát a to, že to bude takový obrovský raut.
0: To je vlastně špatná myšlenka. Já doufám, že nás teď poslouchají někteří pořadatelé velkých festivalů, přátelé, tohle vůbec není marný. A ta myšlenka s babičkama, ta mě hrozně baví, protože si myslím, že opravdu spousta babiček...
1: To nějaký párek v rohlíku a přesně. Pořád ty klobásy a langoše úplně. A tohle. Ne, prostě, kdyby tam byly prostě...
0: Kyselou kurku a ještě navíc babičky by se zabavili.
1: A jenom český kapely třeba, prostě Kaváti, Krištof, Činasky, blablabla, všichni Češi. A to
0: už
1: by
0: to neříkej, nebo nám ten nápad někdo vezme.
1: Sakra.
0: Máro, my děkujeme za skvělou zprávu, vy nám pište dál a my posíláme další skvělou muziku, protože tohleto na Hitrádiu Kontakt umíme ze všeho nejlíp. Nickelback a jejich Fotograf už za chvilku.
2: Léto ve školách neznamená jen prázdné třídy. V České Lípě se během prázdnin naplno opravuje, staví a plánují se další velké investice. Co všechno se letos změní a které školy čeká největší proměna, o tom jsme si povídali se starostkou Jitkou Wolfovou. Poslouchejte Hitrádio Kontakt i v pátek a dozvíte se víc.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
9: Jo.
8: Jakej?
9: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte před liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
9: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
7: Den svianskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa.
11: Albert.
12: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Kámo, já už to nevydržím.
18: Kámo, ten je velký.
17: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
18: Dík, fakt, kámoš.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
20: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
21: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: End of a Beginning. Krásná pohodová skladbička. Já doufám, že to bylo přesně to, co jste potřebovali dneska, takový útlum v tom vedru, že jo? Jako to. A přátelé, ale my teďka z útlumu půjdeme na absolutní party.
1: Třeba potřebujete právě i nějakou tu party a nejlíp summer party. Ta oficiálně odstartuje zítra ve 3 odpoledne, jinak já se na ní neskutečně těším, já se nemůžu dočkat. Jako fakt, co je nechystaný tentokrát, to budete koukat. Každopádně my si právě teď dáme malou ochutnávku toho, jak to bude znít celý páteční odpoledne od 3, sobotu i neděli.
0: Protože když se řekne summer party, tak si myslím si, že většinu lidí, prostě první myšlenka, co ti proběhne hlavou, je Ibiza. Prostě to jako...
1: Jo, jako Ibiza je, to je šílený místo. A velký trend teďko jezdit třeba nejenom na jednu noc na Ibizu, bez nějakého hotelu, bez přespání, a prostě jenom vezmeš letenku v pátek večer a v sobotu večer letíš zase zpátky s tím, že to celý protančíš.
0: A od takový jedný noci na Ibize si právě teďka dáme pecku, tak pojďte na to.

0: Ne.
1: Víš, kdo je Arnold Schwarzenegger?
2: Slyšela jsem to jméno.
1: Jakože někdy jsi ho letmo zaslechla. Arnold Schwarzenegger je borec původem z Rakouska, který byl jednu dobu nejslavnější kulturista na světě. Byl potom herec, velmi slavný, a byl dokonce guvernér Kalifornie. Mm-hmm. A takže takhle daleko to tenhle ten týpek dotáhl. A má dneska 79 let a je furt v mega skvělý formě. A líbí se mi takové porovnání, jakože, protože jeho jedna z nejslavnějších rolí byl Terminátor. Mm-hmm. A legendární věta I'll be back. Protože on jako neuměl dobře anglicky ještě, tak prosím, byl fakt jako vtipnej tím, jak mluvil. A líbí se mi vysvětlení, že Terminátor to byl kdysi takový jako Hulk mixnutý Iron Manem z bubrovských dob. Nicméně Arnold se
2: hned o sebe... Hned si ho umím líp představit.
1: Jo. Arnold se o sebe velmi dobře stará a podle něj je stárnutí jenom v podstatě boj s gravitací a leností. To je, pokud nechceš spadnout, trénuj svalit. Ale něco na tom asi bude.
2: Něco na tom asi určitě bude.
1: Takže Arnie, všechno nejlepší.
2: Přejeme, takhle zítra Radio Kontakt. Doufám, že nás třeba slyší.
1: Arnold určitě. Happy birthday, Arnold. this song is for you. Posíláme Pink Arnoldovi. Jenom se mi líbil jeden takový jako hint. V jednom z posledních dílů seriálu 2,5 chlapa, tak šel právě Arnold Schwarzenegger a říkal mu tam jeden jako jiný herec, který tam měl kamel, tak říkal, že já jsem herec, a říká, jasně, jestli ty jsi herec, chlapečku, tak já jsem guvernér Kalifornie.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka.

0: 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
4: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
5: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
6: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
7: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Tomáš Koubek z Liberce. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Myslím, že turn the lights off. Spousta lidí právě teďka křičí směrem k nebi. Už to zhasněte nahoře.
1: Už to zhasněte, protože už je to hold šílený. Ty teploty se stále zvyšují a zvyšují. Každopádně, jako pojďme si říct, že zase za chvíli budeme chodit v bundách 20 vrstvách a bude minus 20 a budeme mrznout.
0: Už
1: jako.
0: Aby to bylo.
1: Jo, to je rozdíl mezi náma tady.
0: Ano. Nicméně, přátelé, my se s vámi dneska v rámci odpolední show bavíme o tom, jak by vypadal váš Dreamfest. A na jeden takovýhle Dream minifestáček vás právě teď chceme pozvat.
1: Vy můžete vyrazit už 8. srpna do fabriky 1861 v Semilech, kde bude vystupovat Pohlí Garant a taky Kuba Děkan. Dva liberečáci, dva velikáni tady u nás. Jsou prostě skvělí, jejich songy všichni znají a jejich songy jsou takový uklidňující. Já nevím, jak to popsat, jestli to je to, že jsem fakt rodačka z Liberce a fakt jako je znám od malička a kdykoliv kde hrajou, tak já na ně jdu, i přestože už je vidím po 50. Takže prostě mají něco do sebe.
0: A já tomu věřím, protože jsou jako na prvním místě vynikající muzikanti. Nicméně, protože vám rádi děláme radost nejenom tou nejlepší muzikou na severu Čech, tak pro vás samozřejmě na tuto skvělou akci máme dva parádní lupeny a někdo z vás se stane jejich hrdým majitelem ještě toto odpoledne.
1: Ještě dneska, protože stále tady rozdáváme lupeny a vy jediné, co k tomu potřebujete, je napsat k nám na WhatsApp 606 825 404, koho byste vzali sebou a nebo taky vaše různé zážitky z festivalu. To nám napište k nám na WhatsApp, těšíme se na to a během odpoledne někdo z vás už si bude moct plánovat příští sobotu.
0: Je to tak a ta bude mnohem méně teplá, takže to bude opravdu ideální počasí na to vyrazit na fabriku.

0: Kdybyste se náhodou potřebovali zahřát hlava, ramena, kolena, palce, to je skladba, která nám doznívá na závěr hodiny a teď už nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor, mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnice probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením.
0: A pozor, mezi Hajništěm a Frýdlantem tady budou probíhat práce údržby.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kybernetických útoků na české firmy v červnu přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o zhruba 35% na průměrných 3000 incidentů týdně, což Česko řadí na druhé místo v Evropě. Evropský průměr byl ve stejném měsíci zhruba 1600 útoků. A teď něco pro příznivce seriálu Policie Modrava. Na radnici v Kašperských horách je totiž k vidění unikátní výstava snímků pořízených přímo během natáčení. Expozice v galerii na radnici bude přístupná až do konce září. Policie Modrava se točila na různých místech Šumavy, kromě Modravy taky třeba na Srní nebo na Kvildě. Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů. Cestovní kancelář Blue Style jich přesouvala do náhradního ubytování 6. Už dnes se ale mohli vrátit zpět do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je teď pod kontrolou. No a závěrem atletika. Na mistrovství Evropy do Birminghamu v srpnu vyrazí 52 českých atletů. Na soupisce chybí český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který o závody přijde kvůli zranění stehna. A startovat nebude ani tyčkařka Amálie Švábíková, která oznámila těhotenství.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Aktuálně na severu stále teploty okolo 35 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhí až na 7 až 38 stupňů. Jasno, čekáme dneska až do večera.
11: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt ve společnosti Deni Janečkové a Jirky Krupici.
1: Pro vás jsou nachystaný lupeny do fabriky v Semilech, takže už za malou chvilku si třeba někoho z vás zavoláme a taky mu rozdáme radost.
0: A pokud byste chtěli vědět, na co máte právo, pokud jsou venku velké vedra a vy musíte trčet v práci, poslouchejte dál, už za chvilku na to koukneme.
15: Hit Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Přátelé, jestli si nevšimli, venku je teplo. Docela velké teplo, až téměř vedro, si troufám říct.
1: Já musím říct, že jsem to dneska tolik nepocítila, protože jsem byla vždycky jenom v klimatizovaných prostorech, takže jako já se na to koukám zevnitř, je mi krásně.
0: Což ale vlastně docela nahrává tomu, že pokud jsi v práci a máš tam klimatizaci, tak se pro tebe vlastně vůbec nic nemění. A to, že je venku vedro, se tě nějak nedotýká, protože prostě zaměstnavatel zařídil, aby ti bylo dobře. Uh-huh. Co je ale důležité vědět, je, že jak si tu klimatizaci jako správně nastavit, a to, že by měla být o maximálně 5 až 6 stupňů méně, než je venku. Uh-huh. Protože jinak je to pro tělo úplně strašný peklo a fakt je to jako hrozně zatěžující pro organismus a hrozí velké riziko, jakože budeš nemocná. Nicméně, pokud ale pracujete v místech, kde ta klimatizace není a dosahovaly by tam teploty více než 30 stupňů, tak je váš zaměstnavatel povinen vám zajistit vodu. Jakože stačí koutkovka. Když máš prostě v práci přístup ke koutkové vodě, je to super, ale pozor, pokud makáš někde venku, třeba na stavbě nebo tak, tak je opravdu povinen konzultovat s lékařem a dodat přístup k normálně minerální vodě. Že to ještě fakt musíš dostat minerálku prostě, jo.
1: Já si jenom představuju opravdu ty zaměstnavatele nějakých dělníků, kteří si říkají, ježišmarja, tyva, zase tady někdo kecá na to, že chce vodu a zase tady po mně něco chtějí. Víš přesně ten druhý pohled právě toho zaměstnavatele.
0: A teď nás poslouchají bez tak někde.
1: Říkají si, ježiš, to jsou hloupí lidi. Fakt přesně, proč to říkají, jo, jo, jo.
0: A ty ti všichni ti pánové, co tam pracují na té stavbě, víš, teď klepou na toho stajgera.
1: Jo, jo, teďko tam přijdou.
0: Ty Franto, kde máme vodu?

0: si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Hit Radio.
1: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás na

0: Záznam živého koncertu Marka Ztraceného v Edenu, právě teďka jeho asi nejslavnější skladba Naše cesty, právě teďka dozněla éterem Hit Rádia Kontakt. Vy se můžete už těšit na další koncert Marka Ztraceného, ale teď pojďme ke sportu.
1: Protože tady u nás na stadionu Unisi se v sobotu bude konat velkolepý zápas, kdy Slovan Liberec hostí tady Teplice. Od pěti večer, nebo od pěti podvečer, můžete vyrazit fandit. Věřím, že tohle bude velký, protože sezóna začíná. Máme nový dresy, takže třeba donesou taky nějaký štěstí, ale věřím, že to bude stát za to, protože má být krásný počasí a takhle na večer si hezky zafandit s kámošema, s pivkem, s klobásou, to no, já snad půjdu.
0: Já jsem na to mega zvědavý, protože letošní start sezony pro každého, kdo sleduje fotbal dlouhodobě, tak je úplně jako psycho, protože favoriti prohrávají, outsideri vyhrávají, je to úplně všechno jinak, než se očekávalo, tak jsem zvědavý, jak tenhle ten zápas dopadne. No.
1: Já si myslím, že Slovan půjde nahoru, prostě já klukům věřím, já myslím, že ty nový dresy prostě přinesou radost.
0: Pohled ženy.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800-937-937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
3: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
17: Tak co, Klára?
18: Kámo, vadí, že je malej.
17: Malej? A řešíš to nějak?
18: Ne, na to je moc malej.
17: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
20: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt a vy si právě teď můžete taky společně s námi vyhrát lupeny do fabriky 1861. Tam se totiž příští víkend bude konat koncert Paulieho Garanda a taky Kuby Děkana. Bude to velkolepý, bude to neskutečný. A my už tady máme dnešního výherce.
1: Ano, já jsem vyhrála.
2: Mluvíme s Luckou?
1: Ano, ano, tady Lucka, zdravím.
2: Nazdar, Luci. Luci, ty jsi nám napsala velmi takovou pikantní historku na náš WhatsApp. Poděl se s ostatními o tom.
1: No, dívej, ono to bylo, byla jsem na festivalu na Color, jsem byla před pár lety a dostala jsem se na utajovaný koncert Vladimíra 518, což mám strašně ráda. A na tom koncertě po mě pokukoval takový kluk, který pařil vedle mě. No a slovo dalo slovo a doteďka jsme spolu, takže jsem ho tam poznala. Děkuji Vladimíre, že jsi mi dal mojeho kluka.
0: Je, to je hezký, to je hezký, takovýhle příběh mít, viď, to si můžeš aspoň chlubit.
1: Přesně tak, třeba nám zahraje na svatbě někdy.
2: No tak jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli tvůj kluk poslouchá, jestli se budete někdy brát.
1: No, jako tváří se teďka, tak jako, že možná, tak my vás když tak pozvem všechny.
0: No paráda, vidíš to, tak to máme tady hezky takhle všechno se vším.
2: Výborně, Luci, tak my pro tebe máme dva lupeny do fabriky.
1: Ježiš, to je super, těším se, no a samozřejmě vezmu kluka, že jo.
2: No tak ještě, aby ne. Ale bacha, aby nepokukoval po nějaké jiné.
1: No to ne,
0: aby nepokračoval ten koloběh.
1: To nesmí, to já si pořídím takové ty trička, takové ty párové.
2: Luci, tak ti moc gratulujeme a zůstaň nám na telefonu, prosím.
0: Díky se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Přátelé, vy pište, co jste zažili pikantního třeba na nějakém festivalu. Třeba se na vás ještě usměje štěstí.

0: Liberci aktuálně probíhá tenisový turnaj Sviany Open a my se právě teď o nich dozvíme trošičku víc.
1: Tenisový turnaj Sviany Open je v plném proudu. Co se zatím na libereckých kurtech stihlo odehrát, dneska probereme s Romanem Havlíkem, ředitelem pivovaru Sviany, který je hlavním partnerem turnaje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Havlíku, pivovar Sviany je s turnajem spojený už řadu let. Na Sviany Open se potkávají sportovní výkony i příjemná letní atmosféra. Je právě tohle důvod, proč vám partnerství s turnajem dává smysl?
2: Určitě ano. Sviany Open přináší do Liberce špičkový mezinárodní tenis, ale zároveň si zachovává jakou velice příjemnou přátelskou atmosféru. Mně se na tom líbí, že diváci jsou hráčům velice blízko. Vidíte šikovné mladé talenty, ze kterých se někdy stanou velká jména světového tenisu. A pro nás je to taky důležitý z toho pohledu, že jde o kvalitní sportovní akci, která je spojená s tímto regionem. Takže proto nám to partnerství dlouhodobě dává smysl.
1: Co zatím považujete za největší sportovní moment letošního Sviany Open?
2: Tak určitě velké překvapení bylo vítězství Honzy Kumstáta, což je mladý Spartan, 19-letý. Myslím si, že budoucnost českého tenisu, a porazil turnajovou jedničku Zdeňka Koláře, které myslím 156. teďka na žebříčku, takže to bylo překvapení. A včera ve středu porazil vítěze kvalifikace a postoupil do dalšího kola, takže ho uvidíme jako dále, takže mu budeme fandit.
1: Prozradíte, na co se mohou diváci těšit v dalších dnech, které zápasy nebo jména by si rozhodně neměli nechat ujít?
2: Tak měli by si nechat ujít české tenisty, jsou to jak mladé naděje, tak už zkušení hráči. A proto si myslím, že takový víkend na kurtech sobota, neděle, kdy se budou hrát semifinálové a finálové zápasy, bude úplně nádherný víkend. Zároveň můžou ochutnat nějaké pivo, nějaké novinky, které jsme připravili pro letošní léto.
1: Tenis je sport o trpělivosti, disciplíně a poctivé práci. Jsou to hodnoty, které jsou blízké právě i pivovaru Sviany.
2: Tak rozhodně, to jste hezky řekla. V tenise ani při výrobě piva se nedá nic uspěchat. My se neustále držíme velice urputně tradičního způsobu výroby a tak jako každý sportovec musí každý den poctivě trénovat, tak my se taky staráme o to pivo každý den děláme nějaké kontroly a výsledek se pak pozná na tom kurtu nebo v tom půl litru. No.
1: A

0: Jaké novinky si letos Svijany připravili na léto?
1: Tak sledujeme trendy, jdeme s dobou, tak jsme rozšířili řadu ovocných piv po juzu s limetkou a černým rybízu. Jsme připravili na alkoholické pivo s příchutí angreštu a rybízu. Chtěli jsme, aby to po těch exotických chutích bylo trošku něco z české zahrádky. Udělali jsme novinku v limonádách, máme ananasovou příchuť a kromě nápojů nás čeká i řada akcí. Třeba příští týden máme na zámku skupinu Dimitri, 7. srpna před Domem kultury máme tradiční den svijanského piva a 22. srpna ve Svijanech svijanské pivobraní. Takže léto ve znamení sportu, hudby, dobré zábavy, samozřejmě dobrých Svijan.
0: Tak klidně doražte na některou ze svijanských akcí. Tolik Roman Havlík, ředitel pivovaru Svijany, hlavního partnera Svijany Open. Pane řediteli, díky za rozhovor a nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den přeji.
0: Svijany Open 2026.
2: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
0: Svijany Open v Liberci na kurtech LTK.
2: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
0: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
2: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
0: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
2: Hitradio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme Svijany Open.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Svijany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Svijany.
3: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
4: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
3: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno od pondělí do neděle.
2: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
2: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.
15: Nechám otevřeně.

0: Katy Perry a Last Friday Night doznívá éterem Hit Radia Kontakt krátce před 17. hodinou. Kamarádi, a když se řekne Magdalena, někde kolem, všude zdejší, Jelen, tak vás napadne právě kapela Jelen.
1: Mně se líbilo, jak jste krásně spojila. Víš, jako Magdalena někde kolem, všude zdejší.
0: No jasně, třeba nějaká Magdalena bude někde kolem, všude zdejší právě v Zámeckém parku ve Vratislavicích, protože tam se už právě tuhle sobotu, to znamená za dva dny, koná Jelen Fest. My pro vás máme stále lupeny, dopoledne si je vyhráváte se Silvou a jediné, co k tomu potřebujete, je napsat k nám na Instagram pod soutěžní příspěvek Hit Radia Kontakt, s kým byste vyrazili. Silva má i zítra pro vás poslední dva lupeny, který může někomu rozdat, takže rozhodně se zapojte, protože věřím, že tohle bude hezká party, tohle bude takový ten pěkný večer, užitej s kámošima, má být krásně, takže rozhodně bych tam být váma šla.

0: Lady Gaga The Dead Dance v závěru 16. hodiny, přátelé, a my se pojďme podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor na výjezdu z Liberce směrem na Jablonec. V Lučanské ulici u křižovatky s ulicí Nad školou bourala dvě osobní auta, projíždíte bez zdržení.
0: A pozor, za Vrchovany směrem na Dubou, tady se stala také dopravní nehoda.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku jsou zase o něco dražší. Nafta od minulého týdne zdražila bezmála o 2 koruny, na průměrných skoro 4,40 korun za litr. Cena benzínu roste pomaleji, zvedla se o 30 haléřů, na průměrných 42 korun 30 haléřů. Nafta je tak nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Následující dny do Česka přinesou extrémní teploty. Na většině území může být až 39 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
9: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
8: Při plánování cest sledujte aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. No a v souvislosti s vedrem některé e-shopy omezují sortiment. Některé dočasně pozastavily zásilky s čokoládou nebo ořechy. Teplota výdejní v boxu totiž často přesahuje 50 stupňů. Mimo potraviny trpí také kosmetika, léky nebo doplňky stravy v želatinových kapslích. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
1: Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat od 33 do 36 stupňů Celsia. Na horách se taky neskledíte, tam čekáme až 32. Ráno jasno, odpoledne potom větší oblačnost a k večeru se můžou vyskytovat i bouřky.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Posloucháte Hit Radio Kontakt a spolu s vámi je Deně Janečková a Jirka Krupica.
1: My pokračujeme v krasojízdě, před námi další parádní hity a spoustu skvělých témat, jako třeba o mém telefonu, protože to se tady prostě musí probrat.
0: Je to tak, přátelé, a tady nejlepší hity, Poetika je jich blízko, taky Walk the Moon, Shut Up and Dance, pojďme na to!

0: tak všechno mám.
1: Přátelé, pokud máte po ruce svůj telefon, tak si ho vytáhněte. Koukněte se na svůj obal, protože pravděpodobně většina z nás ho má v obalu. A řekněte si, jestli ho máte jenom jako stylový, nebo funkční a stylový zároveň. Já mám třeba jenom funkční. Oproti tomu Deňa, to je prostě modní doplněk, a teď má nový obal.
2: Mám nový obal, protože jsem dostala od svojí jedný z nejlepších kamarádek obal k narozeninám a mohli jsme se vidět až teď, takže to je trošku opožděný dárek. Každopádně je to něco, co mě vystihuje. Sama mi to k tomu dodala, sama mi to k tomu řekla. Je to vlastně takový ten leopardí vzor, nebo gepardí spíš. A na tom je velice hezký citát, nic se nezmění, pokud se nic nezmění. Takže jako já mám ráda mít takhle na očích něco, co mi připomíná takovýhle věci, takovýhle jako filozofický věci.
1: A důležité je ještě, z jakého je materiál ten tvůj obal? Je plastový nebo gumový?
2: On je podle mě obojí, on je to jako značkový kryt a je jako docela randál stojí, co vím, ale takže on je funkční.
1: Protože jedna paní v Irsku přežila jenom díky tomu, že měla telefon v gumovém obalu, protože fotila bouřku a blesky uhodil do telefonu a jenom díky tomu, že měla izolovaný telefon tím gumovým obalem, tak je tady mezi náma. Tak já doufám, že ten tvůj obal je taky z velké části gumový.
2: Je taky a má v sobě i magnet, což už nevím, jestli je úplně dobře, každopádně jakoby, hlavně, že je stylovej, to mi stačí.
1: Tak, není to stačí a vy, přátelé, prosím, pokud nemáte gumový obal a chtěli byste se stát lovci bouřek, určitě doporučujeme používat spíš gumové obaly, protože třeba, nevím, jako železný obal by nebyl asi úplně dobrý do bouřky.
2: Ten by to vyloženě přitáhl.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy a jejich společné dílo Výprej doznělo právě teďka na Hitrádiu Kontakt. A my, přátelé, pojďme opět za sportem.
1: Co rozhodně nedoznívá, ale je v plném proudu, je Sviany Open, které se konají na libereckých LTK kurtech, kam můžete stále vyrazit až do neděle, fandit, koukat a užívat si tenis.
0: A my máme dobré zprávy, protože našim některým českým borcům se velmi daří a dokonce máme jeden takovou jako dvojici, máme právě teď už ve čtvrtfinále dvouhry, kam postoupili Jan Kumstát a Martin Krumich. Takže duo Kukru postoupilo do čtvrtfinále, my jim budeme držet palce, protože jsou velké překvapení. Dokonce Honza Kumstát porazil favorizovaného Brazilce Wilda a porazil ho 6-2, 6-4, což
1: ten
0: jako je
1: neskutečný výkon.
0: Jako hustý.
1: Takže doufám, že fandíte, pokud náhodou nevíte, kde si užít třeba volný odpoledne, tak právě na kurtech LTK, kam můžete vyrazit až do neděle, jak už jsme zmiňovali.
0: Tak vyražte.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Už tam budem, nech toho.
7: Raději už tam budem.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
12: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
11: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
12: Ty máš elektromobil?
11: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
12: Sousede, kde přesně?
13: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, posloucháte Hit Radio Kontakt a před náma je teď aktuálně jedna z mých, asi jedna z nejoblíbenějších českých skladeb, která vůbec jako éterem může lítat, a to jsou Vanastovky a jejich Anděle.
1: Mně se automaticky vždycky u tohohle vybaví prostě táborák.
0: No jasně.
1: Protože nějaký opejkání buřtů a třeba i topinek, hořčice, krojemšská nejlíp. No prostě, ježišmarja, mám úplně chuť, nepůjdeme dneska někdo se mnou na nějakou pořádnou opejkačku.
0: Dojně bych chtěla opíkat. No a přátelé, zajímavé je, že v roce 1996 byl k této skladbě natočený videoklip, ve kterém se vedle Roberta Kudyma a PBH objevila i Linda Rybová, která ale zhruba někdy v té době točila asi nejhororovější pohádku, která kdy byla natočená, to je Anička s lískovými oříšky, kde Linda Rybová měla takovou ovčí hlavu, jakože fakt, jako je to hodně auva, vzpomínka dětská, tak si odskočila tady z natáčení této pohádky, aby starým pánům z toho zahrála ve videoklipu k této úžasné skladbě. Na ČSFM má 80% ten videoklip, tak se určitě zkuste někdy pustit, my vám právě teďka ale posíláme Vanastovky do uší. Jsou tady Anděle.

0: 17 hodin 40 minut, to je aktuální čas, vy přátelé posloucháte odpolední show na Hit Radio Kontakt a máme pro vás opět dobrou zprávu, protože přestože my už za chviličku se budeme loučit, tak to ale neznamená, že bychom končili úplně, protože po nás převezme žezlo sám velký mistr.
1: Míša Pospíchal. Ano, už za necelých 20 minut si užijete večerní speciál Hit Radio Classics, spoustu skvělých hitů, tak jak to dobře znáte, prostě to, co vás nikdy nesklame a co prostě si užíváte úplně všichni do jednoho a stejně vás Míša dokáže vždycky překvapit.

0: překvapit něčím, co jste třeba dlouho neslyšeli.
1: Já se schválně nedívám do playlistu na to, co nás čeká, protože jsem právě taky poměrně rád překvapován. Tak se nechme překvapit, co už za necelých 20 minut na nás Michal připravil.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Tak to kecáš.
10: No kejco. Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten mám malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Dasha a Austin, kousek, který doznívá etrem Hitrády a Kontakt a doznívá taky odpolední show. To znamená, že my se pro dnešek už rozloučíme, kamarádi, za chvíli vás čeká Míša Pospíchal s večerním speciálem a uslyšíme se zítra a to už taky od Sorty Summer Party. Těším se na vás, čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na výjezdu z Liberce směrem na Jablonec v Lučanské ulici u křižovatky s ulicí Nad školou jsou v sobě dva osobáky. A pozor, za Vrchovany směrem na Dubou se stala také dopravní nehoda, i tam dávejte pozor. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
3: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
10: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven, všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
9: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tremze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
11: Co se děje, to už víte. My vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

0: od Weekend Candle. Tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara. Písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku. Hit Radio.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Léto ještě nekončí. Otevřte srpnový kalendář a inspirujte se tipy na festivaly, koncerty, divadelní představení i další letní akce. Čekají na vás také poslední volná místa na letních táborech i první nabídky kurzů a kroužků pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej, v tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla ETR poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Kosmošop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: fantastická věc z dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor. Zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
3: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
4: Přesně ten.
3: Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
3: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
3: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
5: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
4: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
5: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kuča a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
9: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
8: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
9: Ty máš elektromobil?
8: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
9: Sousede, kde přesně?
10: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is the greatest.

Tohle jsou nezaměnitelný a velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat eurodance, eurotrance, europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

0: Young, Come Back and Stay, to jsme hráli na Hit Radio. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky. A jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek. Hit Radio.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tohle jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá hit rádio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak

0: Mr. Kiri, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme na Hit Radio. Hit Radio.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-da-da-da-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.